0: NDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Stjernom Rehorium.
2: V serbskich Baslicach by sobotu 7 vjesnych kopanskich mustvov v obvuku vjesnoho svedženja v dvimaj štaflomaj rao. Na malom vjesnym rajnišču kopaše so v zestavje rota a 5 pulnych rajerjov. Malo finale dobe stara serbsko-bazličanska garda přečivo tamniši modžine v celeniu jednatkov. V končni ry přesadži so vjesne kopanske mustvo z Pieskec přečivo cilke z Nebelčic z 2-0. Na miestnach 5 do 7 šiovachu zastupnictva ze Sarnian, Votrova a Miłocic. Planovane dječace turnier so v serbskich Bazlicach převed nebe, dokéž nebechu so dosť mústvou dovolá dla přizivili. Športové dománstvo Sokol Ralbice Roky je piatk popoludňu v Delanách prvný vulky kopanský kemp svietoznatého kluba Real Madrid zakončil. Vône zamovite Juri Bench.
3: Aj tu kempio oproče jara, dere odbižal, da vedro ne bi docela tak špatne, su vele preli, dokiš aj to ne bi tak horco, da se modere trenovač. A na koncu, piatk smo mili potom te ulike mitovanje, aj ja tu fal Walter z Vaska, tu nja tu cilkone kemp netko dobil, on je bil tu najlepši rajot in najdisciplinovanjši v očih, a tak su so te jacore dipki romađili na koncu, a on smo netko do Madrida leče, časi tam je nru od Real Madrid vobladač.
2: Nekotre kopanske vusljedki prijotovanskih kopanskih rov. Športová jednotka Kruščice, biskopičanské kopanské tovarstvo 1-8. Cilc čestných rotov za Kruščanov by Jan Boguš. Sokol Ralbice Roky modrobili nesvači 2-4-0, cilce rotov Baltazar Hajdorn, Adrian Voko, novopříklad Niklas Šelc a Richard Schneider. SJ Kruščice druhé mužstvo, LSV Hore druhé mužstvo C4, za osti čelou Trechichu Simon Žur, Maximilian Zárodník a Bosčan Donat. A Sokol Ralbice Horky športové tovarstvo Ljubuš 4-1, za Ralbice Trechichu Richard Schneider, Livius Frenzel, Baltazar Hajdorn a ještě raz novopříklad Livius Frenzel.
1: Utromi Jack, Janne Rehore. Za športové úsledky konca týdženia 5 hodin označie, za 12 menšinu slyšíte naše pojistče srbským rozhlasu.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Letuše lične dživadvo Budyšinje je niedže 4,35 stupšiladovarju vidžavo. To zdjeli Nemsko-Serbske ludove dživadvo počeravšim poslednim predstajenju. Za serbsko-rečnu činoru a klanko dživadvo reka bilanca runje zakončenje rajneje dobe 6200 vopetovaku a vopetovarju. Vosebje hučbno-sceniska kolaža von do sveta vo serbskim vupučovanju je publikum šičarovava. A tež klanko dživadvo Kraljuna Barbo a komedija Skazane przlak ste kožda okolo 1000 vopetovarju mivoj. Preniraz bi dživadvo tež džil vúčbe 9. letnika na Sapskim gymnáziu. Pravidvonje so šulerio s temu domizna zabirachu, štož na zumie zjavne scenisce prezentuja. Niedže 90 vopetovarju je so sobotu Budyšinje na večoru poezije na češt serbského básnika Jakuba Barta Čišinského vobdželivo. Bez publikumom bichu tež vobdželnice ferialneho kurza serbštiny. Na serbsko-nimskim a mezenárodnym zariadovaniu čítachu miestrujim Roža Domašcina, Mirana Cuščcina a Benedikt Dürlich. Dalše autorky a autorojo bichu z Kočebusa, Drežďan, Halle, Frankfurta nad Mohanom a Českých Varnočíc. Tež persijský básnik Davud Erfan a moda serbská autorka Zara Celerec čítašte básin Čišinského a svojský text. Doromady zaklinča poezija Sedom rečach. Z prozninského liva serbského šulského tovarstva ve vodu v Hendrichecach je so konc týdženja 60 džičí zaso derje domoj do Vúžice nauročivo. Kež tým pomocníkov a vednica liva Silvana Gruberova z Žilichu sú jara spokojom. Na dživaničkách, lesnom biehu a športových ubeđovaniach sú so džičí ze zapalom vobčelili. Mytovanie skupinských dživov, kúpanie blízky kúpeli a rie tvoriachu riane zakončenie 10-dňovského poskytka za serbský šuleriu a šulerku 4. do 7. letnika. Vesný svedžen serbských pázlicách je z doromady 1200 vopetovariemi dobrý votvoz žňav. Při piatkovnom tradicionálnom vúbeđovaniu Hornia Ves přečivo Delnej Vsi je pri nemu razy Hornia Ves dobyla. Koparský turnír susodných vesku sobotu je mústvo Spiskec dobyla. Vážky nedele bychu vústup Horianu k rančemu pivku, samovárený vobed, písaný program vesnanu z Modžinu a Džičinu a tiež vústup vúdvorskie rejovanskie skupiny. Doromady 5 až 40 modostných poda so včera z Krusčic na putnikovanie do Krupky, 18 z nich Prini Kruč. Duchovný převod převza kapvan Pitom Rus z Budyšina, doroštěný převod převza Halina Vencena. Modostní přenocovachu prýni noc Helmstorfe, dženca přenocuja Pirně. Tež skupina doroštěných do Krupky putnikuje, oni startovachu včera ráno ve Votrově. V obě skupině jutce do Krupky doběžity, sredu svědča tam zromadně s dalšími putníkami božům šu tamniši bazilice. Modostní runě tak, kaž skupinka doroštěných so štvrtk zaso na dompuč podadža. A to one bychu naše dženstniše pověště, kýž namakáče tež na našich internetných stronách a app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Dženca, skýre pomročené s blakami do podňa tež ještě nekotre kapky dešča běhu dňa so potom v uvědri a to šo při silnym věciku ze severozapada a maximálně 24 stopňach.
2: Naším koncu šo okej, v tom zmysle dobro jezbu 4 po na po 6 Čeche.
0: Serbský rozvoz.

No tak, poľadáme jednač po napu 6 raz do našej prúzninskej protoky. Jutce v útoroch cedža Šulský muzeu Stroži ze papieru paslič, respektívne tajku najprv raz sami dživač. A potom pokazaja triko film z časa Vuku a Džedo, co vec trajevo džesačich doponia do popodňa cioch, 10 euro do pváči a za to pak dostanú džiči tež v obed a šelaký sad prošu přizjevče vaše džičo do toho. Jutce je zaso raz seniorový škot a to kajž předso poponu 2 maj a to v Radvorským svodinku. Rád ľubie vítaní sú tiež nováčce, potajkým jutce 2 maj v Radvorským svodinku. Každú vútoru a tiež tvorek v liečných prozinách maja v Múzeu západnej Vúžice kamencu prozninský poskytk. Stajne od 2 maj do napo 4 a jutce sú tam sledžario zveria to namiestne prošu přizjevče vaše dječo do toho a dajče džišču 4 eura sobu. Kaj sme to rune poješčach svišeli, putnikuja hižo z čerauššieho do Krupky a sredu budu potom kemše ve Krupce, ve tamniši bazilice a to do podňa džesačiš. To potekým šim, kociš, cíča tam privátne s autom, sobu tiež si doječ, kýba s busom, po takým sredu do podna Česačiš. Ve Krupce, ve tutej riane barokovej bazilice.

Tam, gdzie sa zemia pali a inferno sodale rozširia francuske a španijske vojuja, przeczuło surovým vohyňam nikotre pšindu ve francuske v vulkom mieste Bordeaux přeco blíže. Voňovi v obornice a vojsko či vúkoni a tam už prajť z Sifus dživo a najebač pomoci zvierskové vobore a vojska nedostanú to do hošče. Miesten sú tam hižo ve okolíne voko Bordeaux a při Atlantiku viacač 200 000 ľudí evakuírovali.

A veličo, to maja mnoze dool, a předovšim dretež možina jezdži na hudžbne festivaly, festivaly vodeče prošu, kde so tukvilo z džela hižo vodmichu. Kaž tuncel aktuálne přimujo čanské skále. Kak tam bie a što mažachu ľudža tam doživíč, vod tým nedom viac. Sudom po šestřech.

0: česač po šestřiche. Hej kunstdženja po tekim, jesu miočanskej skale, vitaj festival svečiu. Dolžto ľudži je vo sebe na večernych koncertach přičauval. Ľudia mačiua, jesi sobotu připodňu atmosféru na festivalu ľubič dała, jako so při hučbe a snobjedže prinje dživaničky zahajišu.
1: Atmosféra na festivalu je vodpínana. Svonce dere mini, na jevišu hučnik při tatelach, nabliže samopečne klip, hosčo, nikoci stanuja, su ižo trochu mučni od pjatku nišo koncerta a filmuo večera. Sobu zariadova Jan Vesela je spokojom.
2: Vopravd vulkotne, wo smo jara veli hosči mili, de koncerte su vopravd krasne boli, weil Boga Vaučicio, som jara ľubivo, tež zase imate serbske krutkofilme, tak vidieť by vopravde cool, tež ten polský act, ten Oskar Mio, a to ja nie som očakoval. So taká dynamika nastane.
1: Publikum je jara písané. Z Lipska, Berlina a z Drežan, Sónie a Delnie v Užice. Vodpolat festivala jo, zase mosty tvária mes ľudžimi a zase serbske témy a kultúra dále nesú vod hosči.
2: A jen poprom putne, to posne cíle, to je všetko jacvo. Also kúžiť, když už inže, přinese na příšerné leto poněné bône autosobu, a tak sa tuta poni na pomoku kvelni.
1: Terén voko Mivočanské skavy sú se za festival knívali. Pomocnice při barie, v kuchni a při zastupie sú přečeljo. Organizacijsku pomoc kiči Daniel Hefner, kiž postará sa vo spichuanské svitky, kaž vod založby za serbský ľud. Večer koncerty vodňo workshopy, tak koncept festivala. Kurs rizbarenia z pisku zum Schauserhubert Lange vod dôrstva Kamenjak. V vonkoni kuchni so tak dôr z romane pizza peče. Při tym so simultane do serbštine převožuje.
3: Das ist Hefe, die mache ich jetzt hier rein.
4: Bože.
3: Kannst du das Wasser da reinschütten?
4: Dann schien je voda k tomu.
3: Genau, und dann nehmt ihr das.
1: Jakub Grul je z cvi svojbu stanuval. Za njeho je festival dživo a vodpinane runočasne. Bun je tu z iniciativu Sitch nur serbska muzika v umenu ved.
5: My jsme ty ročili přes distribucijské puče, že má snad ty fyzické zunko nošaky, pochmote předavač na všelkorych stáciách v Vůžicu, kasete abo ty ptačele, to jsou ty zase runy jara in.
1: Joka Maša se připonil na Vítaj festivalu v kutku vysokých štomů a z limonádu ľubičta.
6: My se ľubí. Hučba, haj, jara bisana, jele serbsce rytša.
1: Tež Max Bagans, Kočebusa a Bernadet Brisanec z Drežan si atmosféru Vítaj festivala vážite.
7: Ho se zmakajú dolno a görno serbe a to je vesemne taká umina miaze modostnými, miaze umiecami a...
8: To je einfach hej lohká atmosféra, jara mione štete, jara ničo hektisce, jara pomalku a fejne.
1: Doni so potom večer zase cva ľudí na koncerty nepřidruží. Mez druhým vústupia Janka Hanka a Berlínska Dvoa.
0: Po atmosfére na sobotnějším festivalu při Mivočanskej skále rozpravěše Lydia Mačiova. Nedom byl k nasedom.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Letuše lečne dživadvo Budešinje je nedže 4,35 přiladovarjo vidžavo. To zdjeli Nemsko-Srpske ludove dživadvo po čerovšim poslednim predstajenju. Za serbsko rečnu činoru a klanko dživadvo reka bilanca runje zakončenje rajnije dobe 6200 vopetovaku a vopetovarju. Vo sebe hučbno-sceniska kolaža Von do sveta vo serbskim vupučovanju je publikum přičahovava. A tež klanko dživadvo Kralu na barbu a komedija Skazane przlak ste kožda vokovo tisac vopetovarju mivoj. Prvi raz bi dživadvo tež džel vúčby 9. letnika na serbskim gymnáziu. Pravidłownje so šulerjo z temu domizna zabirachu, štož na zemje zjavnje scenisce prezentuja. Nidže 90 vopetovarjo je so sobotu Budešinje na večoru poezije na češć serbskeho basnika Jakuba Barta Čišinského vopčelivo. Mes publikumom bichu tež vobdžilnice ferialneho kurza serbšiny. Na serbsko-nimskim a mjezonarodnym zariadovanju čitachu mjestrujim Roža Domašcina, Mirana Cušcina a Benedikt Dürlich. Dalše autoki a autorojo bichu Skočebusa, Drežďan, Halle, Frankfurta nad Mohanom a českých Varnočíc. Tež persijski basnik Davud Erfan a mlada serbska autorka Zara Celarec čitaš taj basin Čišinského a svojski tekst. Doromade zaklinča poezija Sydom rečach. Z prozninského ljiva serbskeho šulckeho tovarstva ve vodu Henrichecach je so konstitucija 60 dječi za so derje domoj do Vužice nauročivo. Kajž tým pomocníkov a vednica Lieva Zelvana Gruborova z Žilichu sú jara s pokojom. Na dživaničkách, lesnom biehu a športových ubeđovaniach sú so dječi ze zapalom vobdželili, mytovanie skupinských dživov, kúpanie blízkej kúpeli a rie tvoriachu riane zakončenie 10 dňovského poskytka za serbských šuleriu a šulerku 4. do 7. letnika. Doromade 45 młodosnych poda so včera z Kruščic na putnikovanie do Krupky, 18 z nich prvý raz. Duchovný převod převza kapvan Pytom Rus z Budešina, doroščený převod převza Halina Vencina. Młodostní přenocovachu prvý noc Helmstorfie, dženca přenocuja Pirnia. Tež skupina doroščených do Krupky putnikuje, oni startovachu včera ráno ve Votrove. V obě skupině jutce do Krupky doběžíte, sredu svědča tam zromadně s dalšími putníkami božům šů tamnější bazilice. Modostní runě tak, kaž skupinka doroščených so štvrtk zase na dom puč podadža. Ješanský a skakanský turnier Bošecach je so včera s vůlkým mytom Budešina zakončil, když je ješar Elias Hiršfeld so budo Löbnica zau. Šmauc kapje přesadží so Pepe Šlegel, vůn smě so přes vosebite sedvo veselič. Serbsce ješarjo bichu Nižozakský a Braniborský vúspěšný, Zárendorf je vůdoby se křesťan zárodník zromadně se Zakským mústvom mnohostronských ješarjo prinemiestno zjazkovým mústvovým vúbeđovanju. Braniborským Galinčenje zavisčí se Peter Bobka tiket za zjazkový čampionát ve Várendorfe ze svojej kobvu Dobra. A to ne bichu naše džensniše povješće, kiš namakače tiješ na internetnih stronach a damotni app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Hajnit korunje so ne deščuje, vostane pa kišče šira pomročene s blakami tiješ hišče trochu deščikoj taž do dopodnja, potom ma so uvedrič. Vecik pa kišče kvilu vostane ze severo-zapada dženca veje, a to šopši maksimalne 24 stopnjah.
2: Na pučach a na drohach ve honi Vúžice šoporiadku dojš přijet štedere do dženznejšie pondžele a do nového tydženia peč po naposledmiše.
0: Serbský rozvoz.

0: Leat mesac je naš njedeši kolega Benno Bilk. Leca po Vietnam je jezdžil s na nos čečera pripodnu hižo jeho reportážu. Vo tute jezbe svišeli a po 1988 a 2002 bieše to hižo jeho ceča jezba do Vietnama. Tule netko ište raz krutki vúrisk z reportáže a to započne so ve jednej pagóde.
1: Stolž je za křesťana círke a za moslima tempel je za buddhistu pagoda. Tež ve Guangbing za so také vulka stej. Plnež se snanou již 20 abo 45 druhých viděl, je tež 47 ještě zajímavá. Automatisce nára šeptám, kajž pada nás doma ve církvi. Jenož, čo dla popom? Šíce dokova vokom je tola bachtaja, so smeje a so ščekaja. Kýba, co se oni modla. Ale šta sa buddhist s teba modli?
2: Ngày mùng 1 hay là ngày rằm nếu như tôi về quê thăm bố mẹ.
1: Ju si mi že cíve čas vôbkeč po, kak ona zanúrená před pagódu stieže. Všetko zase je to pokvoníva a na koncu ešte voniace štábeky zasvedčíva. Je so svojimi staršími rečova, si potom vševožiť dám, co by sa so svojim synom zase zniesla. Buddhista nemá dá so jednému bohoj, kýž je šo stvoril, dokež tajkého jednoho ani nemaja. Ich modlitvy sú skere meditácie, rozmovy alebo prostvy. Trošku dále a vysoko nad miestom je ďalšia pagoda. Tam hore bežeť? Nie. Dáme sa radšo ze stajky elektrokaru hore dovesť. A dá praj ten šofér naraz? Guten Tag. Ja sú jara dživam. Čiatne cestou 1980 a týž 2002 ište. Som ve Vietname ľudí zetkal, kýž sú ve NDR dživali. Tuta generácia pak nemôže abo nechá viac Niemce rečeť. Z najmenšia nesem nikoho viac zetkal. Za to pak jeho júle. Von je vokovo 2010, 5 let ve Hennigsdorfe pola Berlína bydliu.
3: Und was hast du dort gemacht?
4: Asi, Zigarettenverkauf in Berlin.
3: Zigarettenverkauf?
4: Ja.
3: Und wo waren die Zigaretten her?
4: Zigarettenverkauf, ne? Zigarettenverkauf, Polizei mitnehmen, komm her. Ja, Absiebung.
1: Toto von Zille Wotorene poveda, potom je předzwärts do Polske jezdžiu a ze transporterom pohne Zigaretto ročo přijel. Dobre fäng. To nič nie jeho policia lepiva. Dve lieče so jeho za to dojazdva teknali. Ve Neuruppine a ve Dortmundže je sedžal, predhač nie so jeho potom do Vietnama za so ročo posvali. Kriminelni v Ukrajnice, tak je nešto potom rika pola nás. Ale tvoji Nemci sú mi tola cigarete jenož tak z ruky torali, sa von zakytuje. A kada je sa či ve našim jastve svoj ľubivo?
4: In gefänglich? In gefänglich je sase. Ja, very sase in gefänglich.
1: Ve nemským jastve by po takým very scheisse. A tu už radšo zase doma, ľudí nahoru hore a tež dele voze.
0: Benno Bilk je ve Vietname pobyl a nás trochu sobu do tutoho kraja počúchač dal a jelisče jeho čerovšu reportážu z Vietnama zapasli, to nie žan problém, môžete si ju kúždym škúli času naposkač na našej internetnej strone abo na app MDR Serbia abo jako podcast ve ARD Sounds.

Skupina berlinska droha s uto švedžic naravanje z leta 2001 četorunje bie. Česač posedmich a to pola dame raz na čerauču nedželu a do Lipska přijena štocetim lipščanskim triatlonje bie čera v Lipsku serbska trojka Teresa Pöpelec, Tadeja Šeferec a Marian Žur vopčiljua. Lenjan Marian Žur doc bie na olympijske distance jednate miestno starobnej skupine SKP Česač. V vodže na kolesu a na bejanske distance bie von 2,5 hodiny popuču. Tadeja Šeferec a Teresa Pöpelec běžte so v obě na tak jmenované fitnessové distance v občelí hoj. Športové vůsledky z našeho konca zmije tu nedom Jan Reho za nás.

0: NDR Sakska, Serbski rozhlas. Šport.
1: V serbskih Pazlicach bi sobotu 7 vjesnych kopanskih mustvov v obvuku vjesného svedženia v dvimaj štaflomaj rao. Na malom vjesnym rajnišču kopaše so v zestave rota a 5 plných rajarjov. Malé finále dobe stará serbsko-pazličanská garda přečivo tamniši modžine v celeniu jednatkov. V končni ry přesadži so vjesné kopanské mustvo z Pieskec přečivo celky z Nebelčic z 2-0. Na miestnach 5 do 7 šiovachu zastupnictva ze Sarnian, Votrova a Miłočíc. Planované dječace turnier so v serbských Pazlicach převed nebe, dokéž nebychu so dosť mústvou dovolat lepší zivili. Športové tovarstvo Sokol Ralbi Cirok je piatk popoludní v Delanach prvný veľký kopanský kemp svetoznatého kluba Real Madrid zakončil. Vône zamovite Juri Benč.
2: Aj tu kempio oproče jara, dere odbižal, da vedro ne bi docela tak špatne, so veli preli, dokiš, aj to ne bi tak horco, da se modere trenovač. A na koncu, piatk smo imeli potem te ulike mitovanje, aj tu fal Walter z Vaska, tu njo tu cirkone kemp netko dobil, on je bil tu najlepši rajot in najdisciplinovanjši od Čech, a tak so se te jacore dipki romađili na koncu, a on smo netko do Madrida lečeč, a si tam je nuru od Real Madrid vobladač.
1: Nekotre kopanske vusledki prijotovanskih kopanskih rov. Športová jednotka Kruščice, biskopičanské kopanské tovarstvo 1-8. Cilc čestných rotov za Kruščanov by Jan Boguš. Sokol Ralbic Hroky modrobili nesvači 2-4-0, cilce rotov Baltazar Hajdorn, Adrian Voko, novopříklad Niklas Šelc a Richard Schneider. SJ Kruščice druhé mužstvo, LSV Hore druhé mužstvo C4, za osti čelo Trechichu Simon Žur, Maximilian Zárodník a Bosčan Donat. A Sokol Ralbice Horky športové tovarstvo Ljubuš 4-1, za Ralbice Trechichu Richard Schneider, Livius Frenzel, Baltazar Hajdorn a ešte raz novopříklad Livius Frenzel.
3: Ďakujem sa, Jani Rehori, 7 hodín, 7 načeje. Dobar ranje pšeje, srpski rozvoz.

Monika Kleset, serbskim rozhlasu, 7:20. Hač serbsce, nemsce, basnice, česky, abo ruska basniaka, duch čišinského je všich inspirirovav. A nieže 90 ľudí je tole sobotu večer na zaroče Serbsko instituta budušine doživivo. Meznimi tež v občelnici letušeho mezinarodného kurza serbskej reče a kultúry. Začišče v tutem sobotnišim podavku je Monika Gerdesová zapopadnula. Čera môžachme tole svišeť čiže v našim nedelnišim programe. A što je to zapas namakače je rozpravu a tež nekotre fota na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.

0: Wokletze Ralbice nibbelčice konjece votru radvo a dženca sme netko kruščicach.
1: Zatkula.
2: Nešto da hevak. Čas tu leči. A ladajo na našu beachvolleyballovu túru Zatkule vieselime so na miestem hižo 7. stáciu. Tutun krut spodame so k koreniam našeho modinského vusovania, potekim direktne k Zatkuli do Kruščic, so bychme si tam zarali a reálne večok zromadne doživili. Moto tutun raz, vopačný outfit. Hač v obleku, spanskim v obleku, abo v dundlu, to buče trošku kaj špustnice, smitče so ladajo na vaš outfit, potek im tak pravje vúcuchnovač. My sa na vás veselíme, vidíme sa v Kruščicach deleka pri modinským klubie.
1: Zatkula.
3: Nič zábeč.
2: Ženca večo.
4: Ach, Kala, što máš ty ženca večo všetko, ne? Ženca je pundžela, to dala vizo jenojš.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Letuše lečne dživadvo Budešinje je nedže 4,35 stupšila do Arjo Vidžavo. To zdjeli Nemsko-Srpske ludove dživadvo po čerovšim poslednim predstajenju. Za srpsko-rečnu činoru a klanko dživadvo reka bilanca runje zakončenje rajnije dobe 6200 opetovaku a opetovarju. Vo sebe hudžbno-sceniska kolaža Von do sveta vo srpskim vupočuvanju je publikum pričarovala. Tež klanko dživadvo Kraluna Barbo a komedija Skazane Przlak ste kožda okolo 1000 opetovarju mivoj. Prvi raz bi dživadvo tež Jill Šulskije vučbe 9. letnika na srpskim gimnaziju. Pravidvonje so šulerijo s temu Domizna zabirahu, štož nazumje zjavnje scenisce prezentuje. Nidže 90 v opetuariju je so sobotu Budešinje na večeru poezije na češč srpskeho basnika Jakuba Barta Čišinskeho v občeljivo. Mes publikumom bichu tež v obdženicu ferijalneho kurza srpšiny. Na srpsko-nimskim a mezunarodnom zariadovaniu čitachu mjestrujim Roža Domašcina, Mirana Cuščcina a Benedikt Dürlich. Dalše autorki a autorojo bichu z Kočebusa, Drežan, Halle, Frankfurta nad Mohanom a Českých Varnočíc. Tež persijski basnik Davud Erfan, a voda srpska autorka Zara Celerec, číta štaj basin Čišinského a svojský text. Doromady zaklinča poezija Sedom rečach. Vesny svedžin srpskih bazlicach je z doromady 1200 opetovarjemi dobro votvožňav. Při pjatkunnym tradicionelnym wubidžovanju Hornja ves přečivo delnej sy je prinemu razi Hornja ves dobyła. Koparski turnier susodnych vesku sobotu je mústvo Spiskec dobyło. Verški nedžele běžu v ústu Porianu k rančemu pjuku, samovarene v obět, písane program vesnanju z Modžinu a Džičinu a tež v ústu Budvorskije, Rijovanskije skupine. Doromady 45 modostnych poda so čera z Krusčic na putnikovanie do Krupky, 8 načo z nich Prini Kruč, duchovný převod převza kapvan Pytom Mruz z Budešina, doroščený převod převza Halina Vencena. Modostný přenocovachu Prini noc Helmstorfie, dženca přenocuje Pirnia. Tež skupina doroščených do Krupky putnikuje, oni startovachu čera ráno ve Votrově. V obje skupine jutce do Krupky dobiežite, sredu sveča tam zromadne s dalšimi putnikami Božumšu, tamniši bazilice. Modostni, rune tak, kajž skupinka doroščených so štvrtk zaso na dompuč podadža. Ješanski a skakanski turnier v Bošecach je so čera z vulkim mytom Budešina zakončil, kiž je ješar Elias Hirschfeld sobu do Ljubnica Severny Sakske zau. Šmaucovým kape přesadži so Pepe Šlegel, un sme so přes osebite sedvo veselič. Serbsi ješarjo bichu Nižo-Sakske a Braniborske vúspiešni, Zarendorfje vúdu bysie kšesčan zarodnik zromadne ze sakským mústvom noostronských ješarjo prine miestno zviazkovým mústvovým vúbidžovaniu. Braniborskim Galinčine zavisči si Peter Bobka tiket za zviazkový čampionát ve Zarendorfje ze svojej kobvu dobra. A to oni bychu naše povešče, kýž namakače tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Vici, kojte dženca v ostanie, najprede raz ište pomročené s blakami, tiež ište dešči, kojte, bihu dňa so potom močele z minu, sön vici pak v ostanie a to šopši maximálne 24 stopňach.
2: Aktualne wopkadne pokiwy nam tu kwilu żane nie przedleża, to już przejmuj. Dobro jest bo, pecz, po na po osmiche.
0: Serbski rozwóz.

Kak so před 100 letami šulsku vauku točili ta krec, kak to tedy běše, lube dječi, to můžete si vobladač, šulský muzeu ve Stroži. A dženca chce, že tam tež papíru dživač a potom pokazají trikový film z časa vauku a džido. A to traje od 10 do podňa do popodňa cioch. 60 euro měli sobou přinést, za to pak dostane člově děti tež v oběd a šelaký sad. A vážně, do toho se prošu přizivu, či to říká starší, co něž o to postaráte. A poladáme do Radvoria, tam chce, že jutce zromadně škotovač, seniorojo a tež nováčci jsou tam jara vítani, poponu dvěma radvorským svodinku. A když je to netko již od součas v léčných prozninách, před sovutoru, a když je štvortk, mají tež ve muzeu Západní Vůžice kamencu prozninský poskytk, a to od dvěma do napoštorioch. A jůdce bonže tam vo zvěřata, najšela korišeho rázu. 4 eura měli vašemu džesču subudač a do toho tež přizivič. Sredu budu putnické kemše krupce do pona džesačich a sredu bude tež zase večerné kino pod holým nebjom černým kumcu a dunkruč vůladače tam nemskou komediu fast, ein fast perfekter Antrag.

0: Polícia z G.
1: Ve Vojerecach staj muži noce na sobotu 27-letnoho s nožom vorozuj a jemu jeho šmoradko rubi vojcuku na škoda 1500 euro, ale što šrubežnikaj nevedžeštaj, šmoradko mi ješe zatvarenu funkciju, zo možeš je spoznač, že rune je. A tak možeše policija pokradnenu handy namakač, státne rečníctvo přikaza bydlenie podľadnýho přepytovač, tam rubi znu potom tiež na Makachu, netko ma taj 17-letnaj vozivenku dla češkeho rubežníctva poštovým kaščiku. Bivi vodže je policajska patrulia lepiva dviju muži 6-30 a 4-40-letného, kiž staj grafiti je na garážu u šinu pryskavoj, vecna škoda tam 200 euro, dyski z barbu buchu zčazane a vobaj dostanete kvostanskú vozivenku policie. A sobotu popodňu je Biskupicach patrulia policie 4-30-letného z jeho skúterom zadžažova a kontrolovala, mabe elektroježdidlo nebe zavisčené, drogový test reagovaše tež a to na amfetamíny, stymbe jizba muža ke kunci a policia so dále spadom zabiera.

Aj, nechto školi wotkryje si našu domiznu netko prozninach, našu bližšu přirodu, krásnu krajinu, mezorecom, kamencom, žitavu, ojerecami, aj druze, či uličichu si znano tež raz do susodne Polske, do Mazuru snač, a votam do Gdańska a Sopota, a dále do Toruna, do miesta Kopernikusa, aj a poznajn tun mojen tejšišče sobu začtež majen portňu jac k dispozícii, dešli jenož jeden týždeň abo dvaj. Aj takhle Polsku přepriečo nazoniš, kak rjane je náš susodný kraj a kako pines v dobrom zmysle svoja je EU v zajnžených letžesatkách do zanirovania tvarenju, cirkviu a tak dále tykava. To je tam vopravdže šudžom vidět, samo když se v Wrocławiu popuču, krásna totiž tura, když syneš so dočaha, ulezeš tam na tutem krásnym dvorništču a potom pieši přes tute krásne miestno.

0: Kaczynski!
1: Što ta dženca z vami je? Sče také čiche akutne? To je celé nezvučené.
2: Fuje Achimo, dobimo rečeč.
1: Hej, rade te ja, što da je?
3: Papa, ty to launi za novými bulemi ladaš.
1: Hej, Benno. Sem naše staré pšeladau a pytno zodre trebame 4 do 5 šnurých.
2: Sme tež kus rešeršovali, dokáž chcichme či pomáč.
1: To pak je ľubovod vás, Mira. Ale če od las, če nietko tajce kutni?
2: Přitom sme čítali, za dobia husa dječi v našej starobie tute bule šič.
3: Vo sebie v Pakistane, kde so väčšina bulov na sviče produkuje.
2: Hej, při tým době von jednotlivé kožané pvaty romadže šič. A jeličky za šiče kože sú vodré a děči sa s nimi husto skávajú. A v tým času, když bude šia, nemôže v šuli vúknuť. Jadrnetko runie von rade do šule nekodú. Ale přece ešte lepia, hač celý deň nekoľko bude šič.
3: A oni dostávajú za túte češke dživo jenož niekotre centy na kúžiotové bude.
2: Preis hodre, so dybia s tým svoje kude svojby podpirovať. Ale tých rozprávach hustos dí, so sú džiči celé jednore tuňče hač doroščení.
4: Nebyšu da svoje svojby lipie s tým podpirali, když do šule kodža a potom pravopovovane navuknú?
1: Pomavu, ľubi džiči. To je šo silný tobak, štož mi rune povedače. To klinči vopravdže zlé. Vy máte tiež pravie. Dzieci nebuchu smili svojbe s dživom podpierač dobieč. Jeli sú svojbe také kude, zo zdáva sa to trebne byč, mivo sa na tým nešto zmenič.
2: Sem še rozprávy skvadovala, ktoré sme namakali. Tak môžeš si ja tiež ešte raz prečítať.
1: To na každé páčiňu, Mira. Ja sa vopravdže jara veselu, zo na také nešto dživače. A slúbiu vám, zo jenoj špúle skázam, pola kotrž je jasné, zo sú bez dječaceho dživa nastali.
3: To je zubo, papa.
2: My však necháme, zo dobia druhé na sviče, dječi za naše veselo čerpieť.
4: Celé pravie. Bylo veľa renčo bylo, když byšu či, když s tými bulemi rád smili. Mysl toho, zo dobia ješiť. Yeah!

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Letuše lečne dživadvo Budešinje je nedže 4,35 přiladovarju vidžavo. To zdjeli Nemsko-Srpske ludove dživadvo po čarovšim poslednim predstajenju. Za srpsko-rečnu činoru a klanko dživadvo reka bilanca rovnje zakončenje rajnije doby 6200 opetovaku a opetovarju. Vo sebe hudžbno-sceniska kolaža Von do sveta vo srpskim vupočovanju je publikum přičarovala. Tež klanko dživadvo Kralu na barbu a komedija Skazane przlak ste kožda vokovo 1000 opetovarju mivoj. Prvi raz bi dživadvo tež džel vúčby 9. letnika na srpskim gymnáziu. Pravidvonje so šulerio s temu domizna zabirahu, štož na zemje zjavne scenice prezentuja. Nidže 90 opetovarju je so sobotu Budešinje na večeru poezije na česť srpskeho basnika Jakuba Barta Čišinského v obdželivo. Mes publikumom bichu tež v obdželnicu ferialneho kurza srpščiny. Na srpsko-nimskim a mezinárodnom zariadovaniu čitachu mestrujem Roža Domašcina, Mirana Cuščcina a Benedikt Dürlich. Dalše autorky a autoroja bichu z Kočebusa, Drežan, Halle, Frankfurta nad Mohanom a českých Varnočíc. Tež persijski basnik Davud Erfan a moda serbska autorka Zara Celerec čitašte basin Čišinského a svojski text. Doromado zaklinča poezija Sedom rečach. Doromado pečaštoceči modosnuch poda so čera skrusčic na putnikovanie do Krupki, vosom načo z nich prini kruč. Duchovný převod přeo za kapvan Pitom Rus z Budešina. Doroštený převod přeo za Halina Vencena. Modosni přenocovachu prinju noc Helmstorfie, dženca přenocuja Pirnia. Tež skupina doroštených do Krupki putnikuje, voni startovachu čera ráno ve Votruvie, v obje skupinie jutce do Krupki dobiežitý sredu sveča tam zromadne s dalšími putnikami Božumšu tamniše bazilice. Modosni runje tak, kajž mała skupinka doroštených so štvrtk zaso na dompuč podača. Z Prusnického Lieva Serbského šulského tovarstva ve vodu v Hendrichecach je so konstudženia 60 džičí zaso dere domoj do Vúžicu nauročivo. Kajž tým pomocníku a viednica Lieva Zilvana Gruborova Žilichu sú jara spokojom. Na dživoničkách, lesnom biehu a športových ubydžovaniach sú so džičí ze zapalom vobdželili, mytovanie skupinských dživov, kúpanie blízky kúpeli a rie tvoriachu riane zakončenie 10-dňovského poskytka za serbský šuleriu a šulerku 4. do 7. letnika. Ješanský a skakanský turnier v Bošecach je so čera s veľkým mytom Budešina zakončil, kýž je Ješar Elias Hiršfeld sobu do Ljubnica severný Sakský zau. Šmaucovým kape přesadží so Pepe Šlegel, on sme so přes vosebite sedvo veselič. Serbsce Ješarjo bychu Nižo-Sakský a Braniborský úspěšný, Zárendorf je vúdoby si křesťan zárodník zromadne ze Sakským mústvom mnohostronských Ješarjo prinemestno zjazkovým mústvovým vúbydžovaniu. Braniborským Galínčenie zavěšče si Peter Bobka tiket za zvězkový šampionát ve Várendorfe ze svojej kobvu Dobra. A to oni bychu naše poješče, když namakače tiež celý deň na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: A takhle celé pomalu so sún, co vúdra, pak až sú vedrario tiež vysčili, biehu dňa so menujúcu vú vedri, ale silný vici kvostanie a vie ze severo-zapada, dženca dostaneme biehu dňa potom maximálne 24 stopňov.
2: Te močele čahaja po nebiu, rejne to úpada. Popkadne pokyve za našu končinu žane nemáme, tuž přijeme dále dobrú jezbu, to džencnejšie je pondžele 5 po napodžove Čeche.
0: Serbský rozvoz.

0: Posom ponapodżyły czyście. Dleje hać miesac je nasz niedyszy kolega Szudży był Benobiek, lica po Wietnamie jezdził. Znano z czeczera przypodniu jego reportaży, jeżo słyszeli, a po 1998 a 2002 bieszy to jeżo jego cecza jezba do Wietnama. Słyszcie jeszcze raz jeden krótki wórysk z reportaży, a to zapocznie sobie jednej pagodzie.
1: Stojś je za křesťana cirke, ja za moslima tempel, je za buddhistu pagoda. Tež ve Guangbing za so taka vulka stej. Plnež se snano již 20 abo 45 druhých widział, je tež 47 ještě zajímavá. Automatisce nara šeptam. Kaj špala nás doma ve cirkvi? Jenož, če od lapopom? Šice dokova vokom je tola bachtaja, so smeja a so ščekaja. Kýba so se oni modla. Ale što sa buddhist s tva modli?
2: Ngày mùng 1 hay là ngày rằm, nếu như tôi về quê thăm bố mẹ,
1: Các vô na za nu re na pšet pagodu steješe. Pšet so za so je so pokvoniva a nakoncu išče vonjace štabiky zasvečiva. Je so svojimi staršími rečova, si potom prevožiť dam. So by so se svojim synom za so zniesla. Budisča nemodla so jednemu bohoj, kýž je šo stvoril, dokež tajkeho jednoho ani nimaja. Ich modlitvy sú skere meditácie, rozmovy abo prostvy. Trošku dále a vysoko nad miestom je ďalšia pagoda. Tam hore bežeč, nie. Dáme sa radšo ze stajky elektrokaru hore dovesť. A dá praj ten šofér naraz, guten Tag. Ja sú jara dživam. Čiatne cestou 1988 a týž 2002 ište. Som ve Vietname ľudí zetkal, kýž sú ve NDR dživali. Tuta generácia pak nemôže abo nechá viac Nemce rečeť. Z najmenšia nesem nikoho viac zetkal. Za to pak jeho Jule. On je okolo 2010, 5 let ve Hennigsdorfe pola Berlína bydliu.
3: Und was hast du dort gemacht?
4: Asi, Zigarettenverkauf in Berlin.
3: Zigarettenverkauf?
4: Ja. Yeah.
3: Und wo waren die Zigaretten her?
4: Zigarettenverkauf, ne? Zigarettenverkauf, Polizei mitnehmen von hier. Ja, Abschiebung.
1: Potom on celé votorene poveda, potom je předsviac do Polske jezdil a se s transporterom polne cigaretov roča přijel. Dobre fenk. To niž nie jeho policia lepiva. Dve lieče sú jeho za to dojazdva teknili. Ve Neuropine a ve Dortmundže je sedžal, predhač nie sú jeho potom do Vietnama za so roča poslali. Kriminelni v Ukrajnice, tak je nešto potom reka pola nás. Ale tvoji Nemci sú mi tola cigarete jenož tak z ruky torali, sa von zakytuje. A kada je sačive našim jastu s svoj ljubivo?
4: In gefänglich je sase. Ja, very sase in gefänglich.
1: V nemskim jastu bi potakim very scheisse. A tu už račo zato doma, ľudži nahoru hore, a tež dele voze.
0: Benno Bilk je v Vietname pobyl a nás trochu do tuto kraja počúchač dal a je líst, že vy jeho čarovšiu reportážu zapasli žan problém, môžete si ju kúždým škúli času naposkač na našej internetnej strane abo na našej app MDR Serbia a jako podcast v ARD Sounds.

0: Vän njepelits dvär euronem, a tovaristvje ze samskim jenim njepelits dvär sjevjele pejeda, tovaristvo jo vjelgin aktivne ugetujom ja se drugim svijenje na dvärje, a jogo obedlare, vet kytaregos ma mir, ten serski po bur Hanso Njepila, by ten tyžin prednego augusta vesvišju sveje 260. narodnine. Marion Stenzelova na njogo spomina.
1: Jo beste, až jo se Hanso Njepila narožiju prednego augusta leta 1766 v Ronem. Přeto jo se vytpovedne zapis namakao v cerkvinih knjigvach. Jogo nan Matej a máš Maria, ste pšouzevej leto před narodom Hansa, ten nam žinca znate Njepilic dvor. Von jo jen posče uporežav, a jo se naživav status poubura. Jo rejtko tak, až tak viele a až do sletnego detaila opisane informacije dostaš vo burskem živinju. To mame se žeko vaš Hanso jo Njepili samemu, preto vin jo bo jaden tych velgin mavo buru za svoj cas, kenš jo přichodnym generacijam pisnje zavostaju zvuconosti a vašnje zažaržanja burskeje ludnosti. Ako mawe gulc jo bo Hanso Dyrdakojski, a wede watzne a jo z wytworjonema wytzoma svoj obswiet obklidał. To jo postche we svojich autobiografiskich zapiskach opisał. Kak rade jo na usoge bome zales, aby svet wot goreka wizeł.
2: A we tych lomach su byli to dla tajke velike šmrjoki a małe šmrjoki, a velike chujce a małe chujce a kupy wolšov. A tak jare guste su byli. To jo bylo šo čmove, tyž ve nich jedn chujdžil jo. Tam jo byl tajky pravý lies, a guste lies za te tašky ve tych lomach pary. Niekotare šmrjoky su byli gor tak velike, ako ten slepjanský torm jo. A galuze su od nich vysali až do zemje doloj. A kotare šte nejvěkše jo byl, da na tom som lies gore, až na same verch. A to som videl lisk, a sliepe, a briezovku, a trebin, a milaras, a mulkojce, a rone. A dež dolej gledal som, da jo se mi ta zemia tam jare gnisko a dlemoko zdala.
1: Za njogo dere jo bylo, až jo mogao pla vesnego šlodarja nauknuš stori zime pisaš a cytaš. Pisanje jo vodovalo jogo v osobinske vjasele při šeškem burskem živinju v holandski sy. Von jo vtros ve vjelgin chudih pomirach. Ako jo napisao, jo cesto byl gvotne. S chrlami jo se živju vod vompucha a gline. Po legendže jo na čiža šaknigličku napisao. Veče žiltych su jo mu svojšpne po starem navogu sobu dorova dali. Su to tak a tak vytgotovali ako budne myslicky starie nare. Jano Peš Njepilových rukopisov jo se s případom zachovalo. Te su historikarjam a drugim sležarjam žinca važne žretva za jih vedomnostne živo. Teke což nastupa slepjansku sersku rec, v kterejš jo Njepila tak poetisky pisao.
3: Gledajčo, kak te trajde nam derje gurje rozčije po tých rjanych čoplých deščikách. A to slunsko zase rjane svieči a svoju čoplotu vodce dava na zemju a na trajdu, až vona rozčo ze svoju mocu se gurje pozbigujo k tomu slunskoji. A ten vjetr te splitska pogibujo, a ten dešik je obkropujo, až voni rjane cista a viselne gore rozčeje, svojemu vuzgralenju a svojemu dopelnenju, a strove ľuđom a skotu. A me je potn pilnje, a ve veselosti žnejome, a do našich prožnju chovame, a se jih veselime, až buđome je tež zase strove vuževač. Z Božeje gnada a smilnosti.
1: Prščiši slepjanski fara Matej Handrik jo nekotare tekste Njepile po želach v casopisu Mašice Serskeje udav. Nevozjavijo jo tekste, v kotarech jo Hanso Njepila opisoval nedobre svojšpne pomire, vosebne za cas, ako jo bil stare umenka. Teke ve usokem starstvie jo deo napeli živaš, dokulaš neo dostao dost kježi, ako jo pisao. Veliše 1806 a 50 ve žoknovanem starstvie vo 90 let jo Hanzo nebila umreo. A ve jogo rodni sy v Rónem jo se zavožovo před veci ako 15 letami tovaristvo nepili stvor, kotarež co nepilove zavostajenstvo oplivaš a lúžam pokazaš, kak su Serbe nega bydlili, živy byli, živali, kake návogi su mili a kak su pejedali. To obtvarži od zvonk tovaristva od prednije stunde dita redu.
4: My sme se od zachopenka to dogluvi stajili. Nic zabeč, čo sraz o naši rejani končili bylo. A to sme se tak stajili na moto a za tým motom se živine celé leta južan a šetce užeram je zazdali nieco zgonič, kak to jo bylo, což my viac nevieme. A my chceme to žiažať, čo naše sarske ľudže gotovali.
1: Borský dvor sú cvonky tovaristva v jogo, od Hanza nepile natvarjoni formie uchovali a sú natvarili z toho pšaue domoniský muzeum, v ktorém špytňoš hrši duch prednego serského ľudového spisovašela z borského štanda.
0: Hanzo nepila by ten týždeň sobotu 1. augusta ve svišiu svoje 260. narodniny Marion Štenzlova jo na njogo spomínala. Citát z jogo zapisku Jozefa z archívového ušťovania ved Rože Šenkarjovej. Po muzice telefonirujom s predsedárom tovaristva Nepilic Dvor. Súga na koncu týždňa milí svoj lišojský svižin. Co me vyžeš, na kaký pát bostak Nepile svieše a co me teky už ono pšiduce vyrašk, pšiduce dverové svižin pokazáš.

0: Pri telefonie mam nintop šetce, Darja. Tovaristva Njepelic dvere Veronom, to je Manfred Nikel. Dobre žen.
1: Ja, dobre žen.
0: Vyga svišišo Veronom, a to borstak Hansa Njepile. Ten by prednikom Augusta vesvišil 206 časete narodnine. Nic. Máš o něco predk na tom dniu?
1: My gromadžo čižujeme a budeme kusvičit kvitky tam naležat na svoj flacku a pun budeme na našem dvorském cvičení. Ten bůstak s tým goščím, všetkým goščím na našem tovaristvu tam pun cvičit.
0: A to bude ve septembrie, Aglenic?
1: To bude v septembrie na našem dvorském cvičení. Poslední nedělu v septembrie. Jo, a budeme kus se dospunit a našok Hanzo Nepila.
0: Po takom, nen to víme, Južo, a můžeme se na ten přijduce svěží na Nepilic dary Veronem Jaselíš. Všo nen to na koncu týženě taky Južo svěžili nic, to je byl ten lišojský svěží na Nepilic dary, jo, ten byl rýdne?
1: Jo, my jsme ten věčný svěží, jsme sobotu svěčili na štvorě 220 let staré budoval a ja ještě živé, to som tam tež našem gostím pojedal, ten dvor jo zase tak, kaž Hanzo Nepila ten natvaril jo, ho ještě živé.
0: Ten dvor jo také národnine měl. Živé jo ten dvor, což čo tým gostům ulicovali, máš ove jeden příklad, co také tu jošo na tom dvore žince ještě?
1: My s tým dětšími té projekce tam gotujeme, to dílo s tým lénom a pun pokazáme ten dětšám, kaž jo na Hanzo písal, kaž na Hanzo Nepila z Perku to pokazáme a co te burje, peri su všetko dželali to na tem dvore, pun pokazame všetko.
0: Při telefoni jo bo ten přece dar tovaristva Njepelic dvore, to je Manfred Nikel, žikujúce za te informácie.
1: Jo, prosím.
0: Božím je.
1: Božím je.

Dolni Łužycy su se zase zachopili žnjone svježenje a mycame tentožen pöglednúš do drugich krajov, žož oplivajú pedomne tradície ako v Dolni Łužycy. Votom jo sližil Michael Maja a jo vezjevil pred dvema letoma v rozlaže red přinosku pod titelom Přisvežbne a pedobne predoniki vapanja kokota. Nikotare přes Majera opisane příkvady, co my vám ten týžen krotko predstajíš. Zachopíme z tradíciou malej gmene El Carpio del Tajo ve španskej provincii Toledo o svieže rono ninto v júliu tak pomenione Corellos Gansos. Gusece rytovanie to jo. Svežen prevožujo dujarska kapava, na vrotach vise z gvovu dovoje vesebne pyšne njabogi exemplar pierine. Nic pak kokot, ale gus. Jo, to jo jadnučki rozdžel gledajúce na návok v Dolnej Łužycy. Jo, a našu prednú štucku knižionem svieženiam, dej uspívaš Izolde Natošova, náš kokot Willem, jo, tite.

To je bila naša muzika tyženja, a víče startujeme pens našeho novýho zériu ze slipjanského módu a víče svýši znata mezzosopranistka a nosarka Myta Čišinského svej píš a píša se ten národný žen. To je Tanja Donatec na muzikálisky potré Myžošo se jaseliš a redne sarske árie. Míša spätobne a úspešne tyžen, tože se vám Anja Kochojc-Švácová.

0: Zadkula.
1: Witam was z Kruščic od 7. stácie Víčtúre. Zoniče vizor po zvučnym vášnu najnovše vo turnire vo boju vodo vyče dženznišeho vúbeđovania. Ale Jole nereka je náš příladovač, nie máme tiež zaso malú challenge za vás přihotovanú. Dúž vo stanče čipni. Nedko pak přepodám Ilzi svoj, vona přeradí vám, na kotru húčbu môže česo dženca vyčo veselič.
2: Dobrý čo, ľubí ľudžo.

0: škoda, co nemůžu já jako radiska zadku do poskáču.
1: Hello, Agent of Liberty. Can I help you?